Počúvate Rádio Košice, pohodové piatkové popoludne prejeme. Ako ste počuli, tak za správy je tu Baška, cesty pre vás kontroluje Ivon a od mikrofónu vás pozdravuje Barbara, čiže takáto ženská zostáva na piatok, ale pridá sa k nám v tejto hodine aj Karol, pretože nás čaká hudobný kalendár a v tejto chvíli už aj Harry Styles a jeho American Girls.